0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. Telefon.

Jo, v restauraci u Vávru. Tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šlus. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak uleželá treska. A tak tam se je ta káva od žida či stezka. Neodpoví a dál dává židle nahoru. Stěžka supí jako horká pára z motoru.

to pěkně jde. A mašíruj pěkně. No, já vím, že ti to moc nejde, ale jdeme, jo? No. Takže ahoj zítra. Ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých 5. Jasně. No, moc se necůl.

kdysi jsem měl svět v rukách svých a řeky tudy tekly každý den. Musel jsem blázen být a nevěděl, co chci mít. To, když jsem všechno zahodil,

prsty se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní stvář.

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

kdo by jednou chtěl bejt opravd dětskej chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí drap.

se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když Tonda zhora dupnul silně, Koloman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel splachovadla, ještě na sebe splách vodu, s dvojnásobnou zlomeninou ho

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

Písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých

až ze snavý desertů vzdech a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco víc.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám, běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky věří.

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

taky umíme, jak loďky skládat. Natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

0: si oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Utrh jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce, proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři růži, co vedle mě teď

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraji. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji.

samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří, já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči. Jste volná.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku,

Ta kolej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních objeví a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píštěla řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V ruce šátek, oči slzavý.

ťukání paciček na papír úředí. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej, kriminály, příživníci a jen podobní. Barometr ukazuje stavy infarktový, polemika jak vinné, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví, a tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří, detektivka, tahle křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky

0: Po svatce doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ty to uslyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

jsem se tu na dvakrát a tak úsměšné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

0: leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře.
1: Za spousek blíž,

0: prázdno medzi kruhmi v rozčerenej vode. Odráža sa od blesk okamihov, čo prežili sme, nestráca sa do prázdna.
1: Je krátce po 6. hodině.
2: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

moje nemoc, kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby sis neoblík

cestu, svůj milý hvězdu ukazovací. Kdyby někdo někdy kytky zvouky svázal šňůru přivazovací, asi bych už taky nikdy neukázal svůj milý kytku, svůj milý

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

řada času vzpomínat, já odsud odcházím. Tvoje slova odvál čas tak jako vítr dým. Ty se chováš, jako bych byl jen slavněný král. Slipy, chyby a tak s Bohem nebavím

a pak se hrdě ožerou. Ostrava je černá vdova a černou vlečku vleče.

tak jak voda v Ostravici, tak plyne doba její čas. Tak jak voda v Ostravici, plyne doba její čas. Ostrava je na dietě a bude šumná, šumná zas, ale zatím Ostrava je

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj příklad,

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.

jste tam, začínám vás ztrácet. I když teď vás trochu slyším, tak jakoby v dálce. Tak halo, slečno, jste tam. Zmlkla jste tak naráz. Víte, já chtěl bych zas slyšet váš hlas, ale vy už jste nejspíš.

0: pro mě, za mě. S vámi je hezké i mlčet.
1: Haló, jste tam? Do ticha tu šeptám.

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pod počelem. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky na kuchyni.

Slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe, a jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každý má svoji víru, někdo skočí na každej špek a jinej nic nesežere.

0: posteli krásné zboristky začala mše o těle. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

a když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že ho čistil okna, luxoval. Jo, Adame,

Kdo ví, nikdo však nepoví komu a kde basu vzal. Puchyře na rukou měl, jak celý spocenej dřel. Dobl bazíral a na lesi zpíval,

chvilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal. A že prý si mám taky hodit, a když padne šest.

polibků. Zakryla si rukou, že prej to její štěstí škrtí jako had.

Hybné hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

byli, u ohňů panoše si vyprávěli, blížila se noc u kresem brunů.

zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží. Stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi

a zavázané oči a chudák neví, neví, co si počít, raději ať ještě chvíli leží, ať si odpočine. Na ničem jiném přeci nezáleží.

být strmý. Teď všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosní kloužové po opuce. Ze zarostlých spár smekají se ruce, v kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní. To bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

A z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku a na hranici přihoď trochu klestí.

bez duše. Zase mi ztrácí zubatý střely do koše.

Dneska skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: dá po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem, pak i on je vzhůru, každé ráno rád.
2: Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, co pak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být v první lekci.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

0: Matce uprostřed Čech někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel zprávy.
1: Je

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak léta jdou a hroby přibývají.

je milá, je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi smutek

místo mechu sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

divočák z domácněli. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den kotelně topit, vymýšlel vázání pro úchyt kopit. Za týden na kopec ved Vilda kňoura, liže mu k pasmechtům přibevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

tělo hebký jako trávu helem. Udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. Do zbělotistých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku.

Silnice jsou vlhký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků,

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Včera jsem na disku popíjel skotskou whisky s mechanikem firmy IBM. Prejkonal jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, nepřípadáš si jako title league. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací čas.

peče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturální change,

a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova se vřít a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížit.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní pud zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jak jsem řekl, mám svou nej, když jsem s ní

se na konečný tramvaje, kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje, a ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš, věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš, jedna z těch tramvají tě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out.

jak šaty mladé ženy v nízkých paprscích tančí. Počkám, až přijde listopad, ty svlékneš svoje šaty a vklouzneš pod kápa, zimy se dotknou.

příběh, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

zilála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že

Hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a mu psa.

světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klad rozmaže si maškarádu.

0: tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.
1: Radio Folk, plavba na folkové vlně. We'll meet again.

a nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si

přivezl v odřeným Marburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek.

vrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými ružními úpisy koukám se z okna a vzpomínám na kdysi.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože...

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší. Co mě slyší zpívat, zpívat a hrát. O vteřině tiché a ještě tiší. V rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance. Jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Konec září, paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic.

Táta snesla peřiny pod vazičem modře vonílých. Po obědě přijde zima, zastaví se hodiny. Marta mlčí, padá první sníh. Neotvírá, možná je doma, leč netaje sníh u komína, možná je pořád někde na cestách, možná je někde ničí nevěsta, možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná ji budí až břízy, které raší, možná je celou zimu o hrachové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem, vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá, poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená.

0: to most je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřízem si chobot.
1: No co dělám?
0: No co dělám? Blbnu jenom tak, anebo z chlastu. Radši sklidte si ten porcelán, jsou z toho hořký s ním.

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jsou už vovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno a schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají.

život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném nebu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilikou byli děti. Mládě centácka má zdobět, tácka má může být zábavné pouto. Než růze zjistíme, co pak to nevíme, že to

špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souž mě trápila žízní až do vesnice. Špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souž mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý

cesta byla černá, jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen na hraních.

Šárka hraje šachy podle pevných pravidel. Každý je přece znám. Král je nejdůležitější figura.

vlastní hry, tajné služby, šedé mory, zápasy ve volném stylu, klamy, reklamy, klamy, reklamy, klamy, reklamy, tajné služby, šedé

tajné služby, šedé mory, zápasy ve volném stylu, klamy, reklamy, klamy, reklamy, odvaž se, naši pěšáci jsou ještě více krémovější než ti tvoji. Šárka hraje šachy podle pevných pravidel,

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří. Ty přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a

svandráckýho cechu. Nenosí splíny, no nedbaj okolí, svý tělo klidně svěří do náruče mechu. Večeři nepohrdnou párkem s fazolí, takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel

0: rádia hrajou osmdesátky, song z doby, kdy ti bylo 13 let. To kouřili jsme z dutý trávy kalumet a přestávali věřit na pohádky. Srpnovej večer končil na stohu a každej z nás tě ve snech tajně hněd a chtěl bejt starší aspoň o pár let a ty si řekla:
1: dál už nemůžu.

0: Hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti táta

Chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá.

až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí, někoho

0: namočené natě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: za tvůj úsměv bych všechno dala.
1: Probouzím se na gauči, polámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci. Na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Teče voda po Urbíně do Bystrických rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já, mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

k tomu a můj plán tiše zmizet ztroskotal. Známe se z práce a nikdy nic mezi námi. Prý to máš složité, vnímám tvé tiché slzy. Doma to neklape, k tomu odcházení mámy. Když se to sejde, co má to říct, snad že mě to mrzí.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Hello, už je tady. Awesome.

0: dne. Není to daleko, za chvíli na růžku rozkvetlej půl litr a něco tvarůžku, jupí, jo, hej.
1: Tak co
0: to
1: bude dneska, pánové, dáme půjčku jako
0: obvykle? Táta je filma na pivo v sedle.

0: nic, se sedal z bicyklu jen tak, jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil. Fuj, dobytek.
1: Tak píšu, Pepa

volodil. Kál jsem se a vamloval, než jsem ze dveří putyky vycouval. Vtisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do smrti dobrý.

a temnou skrytou hmotu nenamatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim pár věcí

S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

věku. Ale když plamen mi sáhne teplem na mou tvář, vidím indiánský týpí a kukly šamanů a bubnů zvuk.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

zašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Pane si, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach.

a ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

a lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku

každý svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej,

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

vstoupí, vzduch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil.

věčným chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křílech vánku.

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám.

a zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěste, sednem si ke stolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu

často slyší, buď prosím tě rád, že tu můžeš klidně kritizovat. Leckde jinde není tomu tak, řeknou,

jsi se měl já felíniovskou lásku, bydlela tady kousek od nás.

potom měsíc jedla kneke broty z tvarohé. Pro kluky z ulice byla vždycky

rovnou na věc. Tak proč se se mnou nevyspíš, mistryně světa v kartách? A po

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno, no co to máte za halenku, slečno, vždyť máte vnady téměř venku, slečno, vy nenosíte pod prsenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu támhle v šenku, slečno, dáme si třeba vína sklenku, slečno, za odměnu mi na účtenku, slečno, orazítkujte svoji rtěnku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno, jste extra formát na nástěnku, slečno, vy máte ale krásnou fenku, slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno, klidně vás pozvu na roštěnku, slečno, ten stud nechte na dešti venku, slečno, vždyť nenosíte dávno plenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno, jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno, s vámi chodit venku to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod. Částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje, líbí.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmize z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v

0: skáču, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

Filip nebyl linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na struhadle brásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, žije na tebe voudu.

0: spuknutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou z očí sny a stvě,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos, přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední právě.

nic. Stačí dát správnej směr kulce a proto zouvám se z bot. Chladím se jinovatkou, nula je můj rosnej bod. Občas mám chůzi vratkou.

Prahem jde déšť a letí stín, ve sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do peřin.

0: Bouře se vlévá do peřin.
1: Mám druhou ale ve skříni, mám rozestlané.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava,

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby, mají rádi Radegast.

bez ruč za rubek. Kavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

ve přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko zetru. Svět je balon, který s námi časem odletí.

0: Ono to uteče, člověče, a najednou je konec. A čas tě pod línu zavleče a mává, mává. Po ú, co teče, to pápá. Život proteče mezi prsty. Každej má, co si upeče a mává, mává. Po ú, co teče, to pápá, pápá.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má tu formu,

částečkou atomů. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu.

že by se šla dolů. To se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžíku uhrane. Můžu jak Seifert anebo Kajnár jenom žvanit. Mé věty pod balkónem tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

kde z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivý svět. Ve světák moc bodčováku se slámy a výly nesvedeš hned.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal ocostní.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

tak se chci promilovat k ránu. Dneska mě asi omylem usedla touha.

Pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád. Mám tě rád nebo co? Mí touhy se neboj, jsem Weltmensch tu playboy. Mám tě rád nebo co?

Mám tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu. Mám tě rád, nebo co? Mí touhy se neboj, jsem Weltmensch, tu playboy. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Mám tě rád, kurník, nevidíš, že čtu playboy.

slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice,

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

cigareta a tátu v průšvih, když prodal mámin šperk. Můj první pokus o lásku a šuplík svatých obrázků.

les kamen na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světáku z bodčováku se slámy a víly bez hledek hned.

s kytarou se entulám. Snad poznáš píseň mou, nehádej kam se chystám, já nemám vůli svou, jsem tulákem a tuláckou mám vůli.

Na Petřín už míří 4 příslušníci silní, do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal ocostní.

Ježkově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na BB pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásný i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafu.

to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

jenom smutná dívka, co nástrah se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni si milovali, oni si nemilovali, oni si milovali, oni si nemilovali, oni si milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniš je zabili, mniš je nezabili, mniš je zabili, mniš je nezabili, mniš je zabili. Mniš je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se krat. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky, ani parfém šampaní.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Kolikrát jsem minul tuhletu výlohu s panáčkem od sazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy.

postavy statská vykouřen zrak utírat jítro celem spatřit kořen kůčivový písmo na list tlačit perem schladit tváře poulení éterické oleje pak vykousat strach logus

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou
1: tančit vzelí,
0: zlý myšlenky by zmizely.

0: zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu.
0: V šeru noci vše se halí, tak už spinkej,
1: tak už spinkej.

řeka, rozlévá se do břehů. V srdci, v duši nebo mezi, bouří někde v oběhu. Vlévá deště, blesky, mraky do palice.

a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům.

kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se ne

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdo pak vylezl ven, když je tak hnusnej čas?

prastarý přívěs od strejdy spleší, který ví i dnes, co všechno řeší. Příjemně suchej flek, jak sám

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V hospodě na pranýři dneska vůbec nezapadá slunce. A zavírá se o hodinu dýl. Na počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou se.

pokud ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe.

0: šaty.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky,

Danukový dor. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké

jak svět se kolem slunce otáčí, mě se oči vzhůru protáčí, když někdo další rundu roztáčí, kam se dá. Kdo mě z toho

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

prsty si hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

karty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

na stráních roztál sníh. V dopisech stálek nahlas čet, že odpouští mu hřích. Už je to strašně dávno, poslední nářek stih.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Temným lesem poblíž hranic koleje s

špatně nápad. Koupil jsem zahradu, směr jího západ, a na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celer a dýni, pohromím tchána, okouzlím tchýni, za každý

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici. Já. Hlava má mapa je, to je mazec, ve chvíli stal se země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi, vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už je ten tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máru a nahoru frňák, doma mě pochválej, jaký jsem kabrňák.

nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne je. Snažil jsem se pochopit

láskou tvou, a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den, já ve frontě jsem stál. Než odevřou, než vrchní přijde k nám, než pozdraví

jak se tak střídá bohatství bída, jak v údolí

věřovat tím, čemu věřit. V hemisférách Lomos, kde je pravda, co je zatím. Poslal jsem e-mail a procházím poštu, pan Filip Marshall ví totiž očtu. Běží jak dotahá za páčky samých vytáčky, totiž jsme tu stěží. Prosím ho, osáček, pravda.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.